Hit Rádio Zlín.

Zlín Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
2: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. V místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení, ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.

0: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
2: Hit Radio Zlín.
3: Zlepši si na

0: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
1: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
1: Všechno, zachraňte nás.
2: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju.
2: To my děkujeme.
3: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.

0: Rádio Zóna lásky. Na našem webu i v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Rádio Zlín.
1: Do řádků tvých řas ti pospátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin.

tuším, že musím ven skrz hloubku ran.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio Zlín.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Zlín.
2: Mikona Auto ve Zlíně. Váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
3: Nákupy a zábava. Centrum, kde se vyhrává. To je nákupní centrum Čepkov. Sortiment všeho druhu.
4: Restaurace. Kavárna.
3: A s parkováním 2 hodiny zdarma. Naše nákupní centrum Čepkov ve Zlíně.
5: Dámy, nepropásněte říjnovou soutěž s prodejnou Prisco. O 4 poukazy za 1000 korun na italské módní oděvy, obuv nebo doplňky. Prisco. Oblékněte Itálii. Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.

0: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: On air.
3: Online.
2: I w aplikacji Radia.cz. Hit Radio.
4: Je 7 hodin, krátké zprávy a David Račák. Vládní hnutí ANO zvítězí v letošních obecních volbách patrně v 6 krajských městech ze 13. Před 4 lety slavilo první místo v 8 z nich. V Praze míří k vítězství hnutí STAN, které je ve sněmovně v opozici. V Brně vyhrála koalice lidovců a STAN. Česko už zná pětici nových nebo staronových senátorů. Jan Grolich, Tomáš Fiala, Jan Sobotka, Jan Grulich a Zbyněk Linhart totiž uzmuli vítězství hned v prvním kole, protože získali nad 50% hlasů. Druhé kolo voleb do třetiny senátu se bude konat příští týden. No a Pavel Zacha vstřelil v NHL po přihrávce Davida Pastrňáka první gól sezóny a pomohl hokejistům Bostonu k výhře 5-1 nad Filadelfií. V brance poražených inkasoval 5x z 32 střel Daniel Vladař a u jediného gólu asistoval David Jiříček. A teď se pojďme podívat do regionu.
5: Voliči ze Zlína a okolí poslali do druhého kola senátních voleb obhajujícího senátora Tomáše Guláně za ODS a spolu s ním postoupil Ivo Mitáček za STAN. Na Uherskohradišťsku se do druhého kola taky dostal obhajující senátor lidovec Josef Bazala a utká se s Jiřím Vašicou z ANO. Druhé kolo nás čeká příští týden opět v pátek a sobotu.
6: Firma Okno v Žlechovicích nad Břevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
7: Hezké ráno, počasí pro dnešní den čekáme proměnlivou, převážně zvětšenou oblačnost. Ráno se ještě budou ojediněle udržovat mlhy, nejvyšší denní maxima 10 až 15 stupňů Celsia a na jižní Moravě až 18.
2: Dobré ráno. Vstávej Česko, neděle začíná. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
7: Krásné, dobré ráno. Svět je opět v pořádku, s vámi v éteru vaše Lea, tak doufám, že máte radost jako já, protože já jsem dneska vstala takovou levou nohou, moc toho spánku nebylo, tak si to tady dneska uděláme hezký a naopak, já budu potřebovat tu vaši energii. Co vám prosím vás takhle po ránu pomáhá, abyste se tak jako probrali, abyste tu náladu měli o něco lepší? Na mě jde asi taková ta melancholická nálada, možná podzim, nejradši bych byla zachumlaná doma v posteli, koukala na film, baštila něco dobrýho, třeba čerstvý rohlík s máslem a kakao. Kdo to máte podobně, dejte vědět. Kdo vstáváte, taky dejte vědět. A kdo makáte, tak nejste v tom sami. Na 777-937-777 se těším na vaše zprávy. No a startujeme to nedělní ráno právě teď. Hezký den.
2: Hit Radio Zlín.

Hezké ráno, Timberland, One Republic, Apologize, s vámi Lea 9 minutek po 7. Tak konečně máme odvoleno, známe nové zastupitele v sobotu odpoledne, nám to spočítali a už taky víme, kteří naši zastupitelé mají tak trošku na 4 roky výplaty jisté, že? No a teď se začnou ale ve velkém hledat koalice, budou mezi politiky žádanější než mezi koali. Takový vtipek po ránu. Díky všem, co jste byli u voleb, protože bez nás by to samozřejmě nešlo. Osobně se nejvíc těším, až zmizí všechny ty billboardy a politiky v reklamách nahradí takové ty černé pátky, Black Friday, anebo taky vánoční slevy, protože ať už chceme nebo ne, je to tady a vánočky se blíží. My pojďme hrát další porci ranní muziky, BB Rexa nebo taky Robbie Williams, tak hezké ráno pravou nohou do toho nového dne.

Feel. Hit Radio, taky vaše Lea, minutku po čtvrt na osm, hezké dobré ráno. Neděle 11.10.2026, ještě stále. Za 2,5 měsíce to bude úplně jinak. Tak hezké vstávání, jdeme se podívat na vaše SMSky, protože jich tady přišlo spousty. Děkuju moc za ně, píše tady posluchač Luděk. Dobré ráno, Leonko, posílám pozdrav z Beskyd. Po ránu mě nejlépe probudí dát si hodně světla a něco dobrého na stole. Díky za tvůj tip. Také nám tady píše další posluchačka Marťa. Ahoj, Leonko, jsem v tom s tebou a ráda si taky počkám na rady. Končím dlouhý týden a jsem jak přejetá buldozerem. Uvořila jsem si kávu, ale pochybuji, že ta mi pomůže, tak šup s radou.

0: si silnou kávu, ale já kávu prostě nepiju. Dám si čajíček, nebo už ho tady mám, už se mi tady luhuje. Každopádně, luhuje, jsem chtěla říct. No vidíte, ani mluvit mi po ránu nejde. Dobrá nálada, tu si uděláme tady my skvělou muzikou, protože za chviličku Fools Garden, Linkin Park nebo Rihanna. A klidně pište dál, co vám ráno pomáhá se dostat z takového toho spánku, když se vám prostě nechce vstávat, nechce se vám vůbec nic dělat. Tak dejte vaše tipy a za chvilku jsme zpátky. Hezké ráno.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Tak co, sousede? Už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
2: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
4: Unicars.cz Zlín. Váš prodejce vozů Citroën.

0: jedeš ze Zlína na Vsetín, z Kroměříže do Uherského Hradiště, nebo jen z práce domů, jedeme s tebou. Hit Radio Zlín. Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ranní update.
1: Je 7:30, hezké ráno, Medvídek Pů, jedna z nejmilovanějších dětských knih na světě, letos slaví rovné století své existence. První knížka o dobráckém medvědovi vyšla v roce 1926, neméně oblíbení jsou i Půovi kamarádi, nezbedný tygr, ustrašené prasátko a flegmatický oslík i jáček. Na následky útoků tygra zemřel muž v sobotu v zooparku Yorkshire Wildlife Park nedaleko anglického Doncasteru. Návštěvník podle stanice BBC vstoupil do výběhu, šelma jej napadla a na místě zabila. No a legendární trenér a osminásobný vítěz Velké Pardubické Josef Váňa letos nemá v hlavním dostihu vlastního koně. Přesto věří desetiletému ryzákovi Angor Watovi, kterého dříve trénoval. Kůň dnes do Velké Pardubické startuje s kurzem 16:1 a Váňa ho označil.

0: Eterická Lana Del Rey, Video Games, právě teď z Eteru Hit Rádia, hezké dobré ráno. Za 3 minutky máme 7:45. Chodí nám stále spousty zpráv, že stáváte s námi nebo makáte. Díky za to, pojďme se podívat, k čemu se váže den 11. října 2026. Tak prosím vás, dneska je Mezinárodní den dívek. Nevím, co to znamená, ale prostě dívky, asi mladší dívky nebo ženy, holky, prostě pojďme z toho udělat celkově Mezinárodní den žen. A vůbec, pojďme se na to i vyprdnout, prostě Mezinárodní den všeho, tak jak ráno vstanete, tak si vymyslete svůj nějaký Mezinárodní den, tak hlavně ať je vám dobře. A taky je den proti obezitě domácích zvířat, no tak to už je úplný úlet. Já fakt nevím, kdo tohle vymýšlí, každopádně aspoň my všichni máme prostor k tomu, abychom si sami vymysleli Mezinárodní den čehokoliv. Tak já pro dnešní den sama za sebe vyhlašuji Mezinárodní den úsměvu a dobré nálady. To je dobrý, ne? Za chviličku Rosie Bruno Mars, nebo taky Labuš, dáme si něco z 90. tak buďte s námi.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Jsem horská gorila z Ugandy.
3: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
2: Jsem horská gorila z Ugandy.
3: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.

0: Nejdůležitější zprávy ze Zlína a celého kraje? S námi ti nic neuteče. Zprávy od nás, pro nás. Hit Radio Zlín. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: díky, že ho posloucháš. Hit Radio Zlín. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: Je 8 hodin, krátké zprávy a David Račák. Obecní volby v Praze vyhrálo hnutí STAN. Po sečtení všech okrsků má přes 23%. Druhé na pásce se ocitlo spolu se ziskem 22% hlasů. Třetí jsou Praha sobě a až čtvrté je hnutí ANO, které nepřešlo ani 15%. V Praze byla data sečtena až jako poslední v republice kolem 7 ráno. Je na čase, aby Ukrajinci měli nového prezidenta. Je přesvědčen americký prezident Donald Trump. Volodymyr Zelenský podle něj mohl válku na Ukrajině, která trvá už 5 let, mnohokrát ukončit dohodou. Podle Trumpa si Zelenský může dělat, co chce, jen ne útočit na ruské rafinérie. No a pouhých 10 koní se dnes utká o triumf ve slavné Velké Pardubické, v nejslavnějším překážkovém dostihu v Česku. Budou mezi nimi i dva bývalí vítězové Godfrey a Sakamiro. Vrcholný závod 136. ročníku legendární Steeplechase Cross Country odstartuje v 15:30. No a pojďme do našeho regionu.
3: Volby ve Zlíně vyhrálo hnutí ANO. Tentokrát ale méně přesvědčivě. Získalo necelých 22%. Druzí starostové a nezávislí měli přes 20. Třetí je Zlín 21 se 17%. Jiří Kurec pravděpodobně zůstane primátorem a hned v noci rozjel povolební vyjednávání. Sešel se už třeba se Zlín 21 nebo ODS.
4: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
5: Dnešní den oblačno a zataženo, nejvyšší denní maxima 10 až 15 stupňů Celsia.
0: Dobré ráno, dobré ráno, dobré ráno. Vstávej Česko, neděle začíná. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
5: Krásné dobré ráno, 3 minutky po 8 pokračujeme dál, dneska bez Fittipaldiho, bez našeho Filipka, nevím, kde se fláká, ani mi nedal vědět, že dneska není v práci. Každopádně to nevadí, i tak si to uděláme hezky, děkuji za všechny vaše ranní zprávy a pokračujeme dál, Taylor Swift nebo Damiano David za moment. A co děláte, jak se máte, dejte vědět, jo?
0: Hit Radio Zlín,

Shake it off, Taylor Swift. 8 hodin 9 minutek k tomu aktuální čas, hezké dobré ráno. Říká se, že podzim je prý nejdokonalejší období pro začátek vztahu. Takže prosím vás, dámy a pánové, kdo z vás je single, tak nesmutněte. Třeba na vás ta pravá láska čeká právě teď v tomto podzimním období. Proč se ptáte? Všichni to chceme. Chceme někoho, s kým přežijeme prostě podzim a zimu. I to melancholické podchůrné počasí vybízí k tomu fakt jako někoho si najít, přitulit se, trávit spolu ten čas, protože jsme víc doma. A to, když jste sám nebo sama, tak máte možná trošku depku, což já možná tohle slovo neznám, protože si to ani nepřipouštím. Každopádně ale snižujete tak i podvědomé nároky. Naopak v červnu na koupáku máte seznam 50 požadavků, přes které prostě nejede vlak. Ale pak přijde první mlha, zima, tma v 5 a najednou si ten týpek, co třeba sbírá hokejové kartičky, přijde vlastně docela perspektivní. Podvědomě hledáme ohřívač nohou místo životní lásky, že jo? Co si budem? Tak dejte vědět, jak to prožíváte vy, takže prosím vás, kdo jste single, nebojte, najděte si teď tu lásku nějakou, nebo nějakýho kamaráda třeba, co? Hezké dobré ráno, léto s tebou. Krásná cover verze, Sofian Mešmeš právě teď.

0: vás dobrou zprávu. Vzhledem k tomu, že jsem včera tady s vámi v éteru nebyla, tak vy jste vždycky zvyklí, že máme narozeninovou ruletu. Tak dneska opět budou narozeninové rulety dvě, kde na vás čeká nezapomenutelný zážitek. Co a jak pro to musíte udělat, už dobře znáte, kdo nás pravidelně posloucháte. Ale jak se říká, opakování je matka moudrosti. Takže prosím vás, jakmile po 9. hodině uslyšíte výzvu, abyste volali na 800 937 937. Podmínkou je, že musíte mít ve svém okolí někoho, kdo má, měl, anebo bude mít narozky, tak potom 800 937 937 volat ke mně do studia a je to potom na vás. Tak já držím palce, i když to jsou kopance, tak pěstí znamená štěstí. Za chviličku Coldplay, Tommy Cash a jeho silné espresso macchiato.
1: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
4: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
5: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
6: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: jedeš ze Zlína na Vsetín, z Kroměříže do Uherského Hradiště, nebo jen z práce domů, jedeme s tebou. Hit Radio Zlín. Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

desáté, hezké ráno, místo volebního dohledu dělali kovboje. Zlínští strážníci naháněli u dálnice bíky. Zvířata se naštěstí podařilo zahnat dál od frekventované silnice mezi Zlínem a dálničním nájezdem na D49. Jelikož ale nešlo o ojedinělý případ, majitel bíků bude mít

0: ještě do hru na úřadech. Na střechu pendolína vlaku, který jezdí až 160 si v Plzni, vylezl teprve 14-letý kluk. Přímo si ho svědek, který vše ohlásil. Souprava s hazardérem riskujícím život ale zastavila až v 10 kilometrů vzdálených Kozolupech. Mladíka pak v blízkosti nádraží vypátrali policisté. No a nizozemská justice povolila ženám ve výkonu trestu odnětí svobody používat sexuální pomůcky. Očekává, že by toto bezprecedentní opatření mohlo sklidnit atmosféru ve věznicích a odvrátit rizika spojená s improvizovanými pomůckami. Ženy si pomůcky mohou koupit za cenu běžnou v obchodní síti. Mužů se opatření netýká.
1: A my si dáme krásnou podzimní, takovou melancholickou píseň. Mad World, ta se hodí takhle k tomu ránu. Tak mějte krásný den, hezkou neděli a dělejte všechno to, co máte rádi. A pokud možno, tak odpočívejte a poslouchejte Hit Radio.

0: Underneath Your Clothes, Shakira z Eteru Hit Rádia. A schválně, holky, ženy, dámy, postavte před chlapa vepřo, knedlo, zelo. Dneska je neděle, tak klasický ten nedělní oběd. A vedle něj ženu s volnou k dovádění. A počkejte si na jeho reakci. Já si myslím, že bude vždycky stejná a skočí po vás. Podle vědců je totiž mužský mozek naprogramovaný tak, že dá vždycky přednost ženský, i kdyby byl na pokraji smrti hladem. Tak schválně to dneska, holky, vyzkoušejte. Jestli si váš milovaný vybere vepřo, knedlo, zelo, anebo vás, 100% na 99,9, aby jsme tam měli trošku takovou tu rezervu, říkám, že si vybere vždycky vás. A nebo se pletu? Dejte když tak vědět.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je tice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Vstávej, musíme se rozejít.
3: Kolik je hodin?
2: 11 a tobě je 1:30, bydlíš u mámy, nemáš práci a vyjídáš mi ledničku. Nic mi na to neřekneš?
3: Jo, to nejde tak náhodem.
2: Nenechte se brzdit. S internetem od Internextu můžete konečně začít žít tak, jak chcete. Rychlost až 1 gigabit za sekundu, k tomu online televize s funkcí Time Shift už od 260 korun měsíčně.
3: Za 5 minut, jo?
2: S námi zapomenete, co je čekání.
4: Internext. Internet děláme my.
5: Máte problém se střechou? Rekonstruujete? Stavíte? Zvolte Zlínmat. Zavedená firma již 33 let. Zaměření, realizace, izolace, žádný problém. Více na zlínmat.cz. Zlínmat. Střecha s úsměvem.
6: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
7: No, říkala, že nic nechce.
6: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
7: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
8: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
7: Romantickou večeři.
8: Pobyt pro dva.
7: House running.
8: Jízdu v supersportu.
7: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
8: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
7: Nejlepší zážitky hledejte na
9: firmanazážitky.cz.
7: Hit
1: Radio. Hit Radio.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
1: Váš autorizovaný servisní partner Škoda Samohýl Motor ve Zlíně, Olomouci a v Vsetíně. www.samohilmotor.cz.
2: Knihovna Maitreya.
3: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
2: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
4: Nyní i jako audiokniha.
5: I'm Miley Cyrus.
6: Hey, it's Teddy Swims.
7: On air.
5: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Výsledky komunálních voleb v Česku nebudou mít zásadní dopad na makroekonomický vývoj země. Zhodli se na tom analytici. Výhled ekonomického růstu, inflace ani nezaměstnanosti se v závislosti na výsledcích nezmění. Významněji se to nedotkne ani kurzu koruny. Při sobotním útoku na mezinárodní letiště v saúdsko-arabské metropoli Riádu zemřelo nejméně 12 lidí a dalších 309 osob utrpělo zranění. Některé z nich jsou v kritickém stavu. Koalice vedená Riádem z útoků viní jemenské povstalce z řad Husíů. Letiště bylo evakuováno a je zavřené. No a po 9 zápasech bez ztráty bodu na úvod extraligové sezóny dnes budou hokejisté Třince bojovat o prodloužení rekordní série proti nejtěžšímu možnému soupeři, a to na ledě v Pardubicích. Šláger mezi prvním a druhým týmem tabulky začne jako poslední z programu 10. kola v 18:30. No a teď pojďme do našeho regionu.
9: Jiří Čunek končí v čele Vsetína, ve volbách funkci neobhájil, na plné čáře vyhrálo nové hnutí VS21. Novým starostou by tak měl být Martin Metelka, ředitel Masarykova gymnázia. Naopak v Kroměříži uspěl současný starosta Tomáš Opatrný s hnutím ANO. V Uherském Hradišti zvítězili Hradišťáci před ANO a ODS.
10: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
11: Jasná, polojasná obloha, sem tam spadnou kapky deště, nejvyšší denní maxima 10 až 15 stupňů Celsia.
12: Štěstí na 6 písmen? Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
11: Hezké dobré dopolko, 9:04. Narozeninová ruleta se bude roztáčet pro někoho z vás. Dobře pozorně poslouchejte, protože to bude za několik málo minut. Do té doby samozřejmě skvělé hity Sam Felt, Jonas Blue nebo taky Imagine Dragons.
12: Hit Radio Zlín.

krásnou neděli, 9 hodin, 9 minut a představte si, že Česko je 9. nejlepší zemí k žití. Chápete to? 9 hodin, 9 minut a jsme 9. Takže 3 devítky. Ježiš, já doufám, že to ještě nejsou 6, ďáblovo číslo. Každopádně Česko je 9. nejlepší zemí k žití. První je Estonsko, což je teda docela hustý, když se nad tím zamyslíte, na to, že sousedí s Ruskem. Takže prosím vás, porazili jsme Rakousko i Británii, což je skvělý. Tak buď ten algoritmus miluje naše ceny piva, nebo konečně někdo ocenil, že i když si my Češi pořád na něco stěžujeme, nechci nás ale házet všechny do jednoho pytle, tak se tu vlastně nic hrozného neděje. To jsme prostě celý my. Cítíme se na 50. místo, ale my jsme, kamarádi, v top 10. A to je prostě skvělý. Disturbed, The Sound of Silence právě teď. Hezkou neděli.

0: 800 937 937, pokud ve svém okolí máte někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny. Do té doby samá skvělá muzika David Guetta, tedy Swim, Stomp and I za chviličku.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Koliba u Černého medvěda vás zve na podzimní zvěřinové hody. Od 9. do 25. října vyhlašujeme dny tradičních zvěřinových specialit. Nezapomeňte, od 9. října začínáme.
4: Koliba u Černého medvěda ve Zlíně. www.koliba-zlín.cz

0: než jsem si přál.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio stále s vámi, Lighthouse Family, hi. A teď se bude taky roztáčet kolo narozeninové rulety. Pro někoho z vás, tak jdeme na to. Já se ptám, koho pak máme na telefonu? Halo, halo, aha, už teď vidím, že nám dotyčná osoba vypadla. Tak linka je aktuálně volná, 800 937 937. Volat můžete právě teď a ptám se, koho máme tam? Halo, halo? Halo, halo? A slyšíme se? Tak se neslyšíme, nebo se nás bojíte, takže ještě jednou. Tak do třetice všeho dobrýho, jak se říká. 800 937 937. Hezké dopoledne, kdo je tam?
1: Dobrý den, tady Dáša.
0: Dáša, odkud?
1: Ze Zlivy, u Českých Budějovic.
0: U Českých Budějovic. A co pak jsme dělali o víkendu?
1: O víkendu? No tak nějak jsme vařili a válili se, protože bylo špaletě.
0: A co bude dneska dobrého?
1: Dneska bude sekaná.
0: Sekaná s bramborovou kaší?
1: No jistě.
0: Skvělý, tak nám prozraď, Dášo, kdo má ve tvém okolí narozeniny nebo měl?
1: Má, bude mít narozeniny 13. můj syn.
0: Dobře, 13. října teď?
1: Ano, ano.
0: Tak jdeme na pravidla. Jak se syn jmenuje?
1: Lukáš.
0: Lukáš, tak prosím tě, zahrajeme ti 3 hudební ukázky z datumu 13. října, kdy tvůj syn Lukáš oslaví narozky. Budou to hity, které ovládaly hudební žebříčky světových hitparád a na tobě bude jeden z těch songů vybrat a společně ho Lukimu pošleme. Jenom upozorním, nemůžeme se k jednotlivým ukázkám vracet, takže bychom automaticky hráli tu třetí. Jdeme na to?
1: Ano.
0: Tak roztáčíme kolo právě teď. Guns N' Roses, Don't Cry. Chceme,
1: no,
0: nebo
1: jistě.
0: Ne?
1: Jo. Tak to určitě.
0: Chceme?
1: Ano.
0: No tak super, to je tvoje oblíbená.
1: No tak naše takový to rockový, to my máme rádi.
0: Takže jsi rocková faninka.
1: Tak nějak.
0: Super, a myslíš, že se bude líbit i Lukáškovi?
1: No samozřejmě, určitě. Ono Lukáškovi už je 30, takže Lukáškovi
0: Ježiš,
1: se bude
0: líbit. Ježiš, tak to už není Lukáš, to už je Lukáš.
1: Ne, to už je Lukáš, ano.
0: To už je Lukino, Luky, Luk, nebo jak bysme mu ještě mohli
1: Luky.
0: Říkat. Luky. Tak pozdravujeme Lukyho, přejeme takhle dopředu všechno nejlepší a dáš

0: si mu mohla sdělit, cokoliv si přeješ. Pojď na to.
1: Tak Lukáši, přeju ti všechno nejlepší. Hlavně zdravíčko a hlavně, ať se ti splní vše, co si přeješ.
0: Přesně tak. Hlavně zdravíčko, to je nejdůležitější. A my samozřejmě tady od partnera naší narozeninové rulety, firma Na zážitky, máme i dáreček pro tebe nebo pro někoho z tvého okolí, třeba i pro Lukyho. Když jsi říkala, že jste kousek od Českých Budějovic, tak si myslím, že si budete muset udělat výlet do našeho hlavního města, do naší metropole, protože tady pro vás máme netradiční prohlídku Prahy s virtuální realitou, kde se vrátíte o 700 let zpět a poznáte historii tím nejzábavnějším a nejinovativnějším způsobem.
1: No tak to je zajímavý, tak to se zvědává, to si myslím, že by mohli, třeba se tam podívají.
0: Určitě, takový příjemný s užitečným. Určitě. Každopádně vydrž mi na telefonu, ať taky víme, kam to poslat a Guns N' Roses, tuhle krásnou pecku posíláme za tebou. Měj se hezky, ahoj.
1: Super, děkuju moc, ahoj.

píše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než bluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znáš.

0: Obušíme buty, Marek Ztracený, posloucháte Hit Radio za 9:45. A to znamená, že my budeme hrát ještě jednu narozeninovou ruletu. Dáme si ji po 10. hodině, takže dobře pozorně poslouchejte. Do té doby Miley Cyrus, její Bas Persuades, anebo taky Luis Capaldi a Pink.
1: Hit Radio City. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
6: Unicars.cz Zlín. Váš prodejce vozů Peugeot.
7: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.

0: nákupy a zábava, centrum, kde se vyhrává. To je nákupní centrum Čepkov. Sortiment všeho druhu.
1: Restaurace,
2: kavárna
0: a s parkováním 2 hodiny zdarma. Naše nákupní centrum Čepkov ve Zlíně.
1: Dámy, nepropásněte říjnovou soutěž s prodejnou Prisco. O 4 poukazy za 1000 korun na italské módní oděvy, obuv nebo doplňky. Prisco, oblékněte Itálii. Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
3: Jsem máma, už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. První výsledky letošních komunálních voleb byly zveřejněny v sobotu ve 14.30 ze 3 obcí. O minutu dříve než v minulých obecních volbách před 4 lety. Naopak nejdéle se čekalo na výsledky v Praze 5. Data z něj převzal Český statistický úřad v 7 hodin a 1 minutu. Ministerstvo dopravy vyplatilo za posledních 10 let železničním dopravcům za zajištění dálkových spojů skoro 57 miliard korun. V letošním roce předpokládá do konce aktuálního jízdního řádu vyplacení přes 7,5 miliardy. V současnosti je v objednávce ministerstva 8 expresních a 22 rychlíkových linek. No a fotbalisté Bohemians 1905 v 10. kole první ligy porazili Ostravu 1-0. Jedinou branku vstřelil v 26. minutě domácí kapitán Aleš Čermák. Tabulkoví sousedi si prohodili příčky. Pražané se v neúplném pořadí posunuli před Baník na 11. místo. A o slovo se hlásí náš region.
7: Voliče ze Zlína a okolí poslali do druhého kola senátních voleb obhajujícího senátora Tomáše Guláně za ODS a spolu s ním postoupil Ivo Mitáček za STAN. Na Uherskohradišťsku se do druhého kola taky dostal obhajující senátor lidovec Josef Bazala a utká se s Jiřím Vašicou z ANO. Druhé kolo nás čeká příští týden opět v pátek a sobotu.
8: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
9: Počasí pro dnešní den jasná až polojasná obloha, sem tam kapky deště, nejvyšší denní maxima 10 až 15 stupňů Celsia.
10: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děngéši.
9: Hezké dobré dopoledne, minutka po 10. Pokračujeme dál. Druhá narozeninová ruleta čeká na někoho z vás. Do té doby Jay-Z, Linkin Park, anebo taky moje jmenovkyně Leony.
10: Hit Rádio Zlín.

0: falling down.
1: Známe nejbohatší lidi světa. V novém žebříčku kraluje, jasně, Elon Musk, pak dlouho nic, následuje majitel Google a taky YouTube Larry Page a třetí je Jeff Bezos. No, tak mě baví dokonce i jeho příběh, protože mohl nastartovat svůj projekt Amazonu jen díky tomu, že jeho rodiče prodali celé jmění a dali je do jeho snu. A dneska jsou nejbohatší akcionáři. Tak jaký sen máte vy? Dejte vědět.

0: Krištof, Rubikon, Hitrádio s vámi, taky vaše Lea. No a kamarádi, druhé kolo narozeninové rulety čeká na někoho z vás. Volejte právě teď 800 937 937.
1: Vstávej, musíme se rozejít.
2: Kolik je hodin?
1: 11 a tobě je 1.30, bydlíš u mámy, nemáš práci a vyjídáš mi ledničku. Nic mi na to neřekneš?
2: Jo, ale to nejde tak náhodem.
1: Nenechte se brzdit. S internetem od Internextu můžete konečně začít žít tak, jak chcete. Rychlost až 1 gigabit za sekundu, k tomu online televize s funkcí Time Shift už od 260 korun měsíčně.
2: Za 5 minut, jo?
1: S námi zapomenete, co je čekání.
3: Internext. Internet děláme my.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapsičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
5: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
6: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamiřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Hitrádio. Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Haló, haló. Nikdo s náma asi mluvit nechce. Haló, haló. Nevadí, zkoušíme štěstí dál. Normálně vy se nás dneska bojíte. Tak štěstí po druhé. Kdo pak je tam? Strašně špatně vás slyším, dejte si nás na ucho. Ale mluvíte strašně z dálky a není vám vůbec rozumět. Vůbec nevím, kdo tam.
1: Tady Ivetka z Nového Bydžova.
0: Ivetka z Nového Bydžova, je to tak?
1: Ano.
0: Ale slyším strašně špatně pořád. Když tak někam na signál. Kdo pak má v okolí narozeniny, Ivetko?
1: No, má moje vnučka 7 roků zítra.
0: Vůbec vás neslyším.
1: Moje vnučka Melinka má zítra narozeniny.
0: Vnučka Melinka zítra narozeniny, takže 12. Dobře, jdeme na pravidla. Zahrajeme 3 hudební ukázky se zítřejším datumem 12. října, kdy vnučka má narozeniny. Opět to budou 3 songy, však vy už ta pravidla znáte, je to tak? Dobře, tak jdeme roztáčet.
1: Můžeme?
0: Jdeme na to. Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Chceme nebo ne?
1: A necháme to být.
0: Fakt? Takže
1: no.
0: Jdeme do tohohle songu.
1: Ano, jdeme do tohohle songu, je to holčička.
0: Dobře. Tak teď je ten správný čas, aby si teda mohla popřát, nebo abyste mohla popřát, budeme si vykat, nebo já vám budu vykat, když máte vnučku. Ne, já budu vykat. Tak abyste mohla sdělit vaší vnučce cokoliv si přejete, pojďte na to.
1: Tak milá Nelinko, my ti přejeme dědou všechno nejlepší. Hlavně zdravíčko.
0: To je krásný, vy jste se úplně dojala.
1: A já to... Podařilo.
0: Já, ještě jednou, co jste říkala?
1: Podařilo se k vám dovolat.
0: Ježiš, to mám radost. Ježiš, mě se chce taky brečet. Dneska něco lítá ve vzduchu. Jaký prach nám tady padá do očí.
1: A jestli můžu se poprosit kamarádka Iva, kterou jsem v práci,
0: ano.
1: Tak má taky zítra narozeniny, taky milá Ivuško, přeju všechno nejlepší.
0: To je krásný, já se přidávám. Vnučce i Ivušce přejeme všechno nejlepší a je strašně hezký vidět a slyšet, jakou sílu má naše rádio, že ve vás vyvolává i takové emoce, kdy vlastně máte sdělit cokoliv máte na srdci těm vašim nejbližším a takhle skrz éter Hit Rádia. A já jsem strašně vděčná šéfovi a našemu vedení, že vůbec tuhle ruletu děláme. Přesně kvůli těmhle okamžikům, je to prostě skvělý.
1: No ty byste, Leonko, taky skvělá, máte takové hlasy,
0: který Ježíš, vy jste miláček. Já vám posílám takhle velké oběti na dálku. Ellie Goulding letí za vámi, užijte si oslavu a vydržte mi hlavně na telefonu, ať taky víme, kam poslat vlastně výhru, kterou jsem vám ještě nedala. Mi teď tak došlo, protože my samozřejmě tady od našeho partnera narozeninové rulety, což je firma na zážitky, máme něco takového speciálního. Nevím, jestli to teda zrovna bude pro vás nebo pro vnučku, ale určitě pro nějakého chlapáka ve vašem okolí. Je tady speciální výcvik jednotkou SWAT. Je to v hodnotě 3300 korun, tak jako dárek někomu ve vašem okolí určitě udělá radost.
1: To je pro jedno, pane.
0: Ano, no tak super, to bude skvělý. Bude umět chránit, budete mít svého osobního strážce.
1: Dobře, děkuji.
0: Tak jo, tak vydržte mi na telefonu a Ellie Goulding letí za vámi. Ahoj.
1: Děkuji moc.

0: Za 2 minutky 10:45. Aktuální čas, vámi stále vaše Lea. Normálně ta narozeninová ruleta byla tak krásná. Ještě jednou posíláme velké pozdravy a já jsem strašně ráda, že vám můžeme dělat takovouhle radost. V té radosti budeme pokračovat i dál, protože krátce po 11. hodině tady bude jedna z vašich nejoblíbenějších hodinek v našem vysílání o víkendu, kdy vlastně vy budete rozhodovat o tom, co naše Hitrádio bude hrát. Takže hity na přání k vaření, tak jak jste zvyklí, na 777-937-777 nám napište, co byste rádi slyšeli, co dneska budete vařit, anebo třeba chcete říct někomu, že ho máte rádi, že vám chybí, že se vám stýská, prostě cokoliv, jsme tady pro vás. Tak pište a po 11. hodině je to vaše.
1: Máte problém se střechou? Rekonstruujete? Stavíte? Zvolte Zlínmat. Zavedená firma již 33 let. Zaměření, realizace, izolace, žádný problém. Více na zlínmat.cz. Zlínmat. Střecha s úsměvem.
2: MPO Matrace. Poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně. Nebo na mpo-matrace.cz. Skonto
3: nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
5: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
5: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio. Shine bright like a diamond.

0: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Zapomeň na nudu, nahoď tu flow. Herna u dětka je teď tvoje show. Volný točky a jackpot je sick. Nahoď tam rega, vyhrávej mužik.
2: Herna u dětka, spouštíme další světové herní novinky. Herna u dětka.cz.
3: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
7: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. První kolo senátních voleb letos po 6 letech opět vyhráli starostové. 5 kandidátů z různých stran bylo zvoleno senátory už v prvním kole, čímž se vyrovnal předloňský rekord. O zbývajících 22 senátorech a senátorkách se rozhodne z kraje příštího víkendu ve finálových duelech. Obyvatelé Maršova u Úpice na Trutnovsku v referendu odmítli stavbu větrných elektráren v katastru obce. Referendum je platné a závazné. Výsledky referenda, které se konalo v pátek a v sobotu souběžně s obecními a senátními volbami, obec zveřejnila na webu. No a Filip Saláč po předchozích dvou medailových závodech obsadil 7. místo v motocyklové velké ceně Indonésie. Po 11. letošním umístění v první desítce patří českému jezdci stále 7. místo v průběžném hodnocení třídy Moto 2. 4. vítězství v sezóně vybojoval Španěl Izan Guevara. A teď navštívíme náš region.
8: Volby ve Zlíně vyhrálo hnutí ANO. Tentokrát ale méně přesvědčivě. Získalo necelých 22%. Druzí starostové a nezávislí měli přes 20. Třetí je Zlín 21 se 17%. Jiří Kurec pravděpodobně zůstane primátorem a hned v noci rozjel povolební vyjednávání. Sešel se už třeba se Zlín 21 nebo ODS.
9: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
10: Sem tam na nás vysvětne sluníčko, spíše oblačná zatožená obloha, nejvyšší maxima 10 až 15 stupňů Celsia.
11: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
10: Jedeme, nezastavujeme, pokračujeme, hity na přání k vaření startují právě teď. Chtěli jste Five and Queen, We Will Rock You, to bude taky Kesha TikTok. A co bude dál, je jenom na vás. 777-937-777, nebo klidně psát můžete i na můj Instagram Lea Giongiosi, takové to typicky české jméno, jo? Sranda musí být, tak startujeme právě teď.
11: Hit Radio Zlín.

hity na přání k vaření odstartovali. Jdeme na ta vaše hudební přáníčka. Píše nám tady Péťa. Ahoj Leonko, byla bys prosím tak hodná a zahrála nějakou hezkou energickou píseň. Dělám dnes k obědu bramboráčky, tak ať to jde hezky od ruky. Měj se krásně, hezkou neděli všem. Díky Péťa. Tak Peťulko, co říkáš tomuto? Já bych řekla typicky vařící song Hungry Eyes, hladové oči, píseň od Erika Carmena z Hříšného tance, mimo to i takový typ, co si dneska třeba můžete pustit, že jo? Tak já doufám, že máte radost, no a co bude dál, o tom rozhodujete vy. Tak si pište. 777 937 777.

0: Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si, pokračujeme dál. Ahoj Leonko, ráda bych si poslechla jakoukoliv píseň od Davida Stypky, jen tak, protože je neděle. Hezkou neděli všem. Žaneta a poslala nám taky fotky nebo tady nějakýho koláče, polévky a tak podobně. Tak určitě David Stypka a Kříž bude. Taky Teddy Swims, o kterého jste si napsali, až jsem se z toho zakoktala. Napsal si tady Petr, ahoj Leontínko. Tak mi dlouho nikdo neřekl. Leontínko, to je z toho filmu Ať žijí duchové. Ahoj Leontínko, prosím, zahraj Teddyho Swimse, Bad Dreams. Dneska vaříme, co dům dá, uděláš velkou radost. Nejen nám, posluchačům, tak i mojí Berunce, tobě do studia, protože i pro tebe a pro všechny, kteří vás tak rádi poslouchají jako my. To je krásný. Děkujeme moc. No a co bude dál, tak pište si.
1: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
2: Váš autorizovaný servisní partner Škoda Samohýl Motor. Ve Zlíně, Olomouci a Vsetíně. www.samohilmotor.cz.
3: Jsem máma. Už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. zasklem.com.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
5: Koliba u Černého medvěda vás zve na podzimní zvěřinové hody. Od 9. do 25. října vyhlašujeme dny tradičních zvěřinových specialit. Nezapomeňte, od 9. října začínáme.
6: Koliba u Černého medvěda ve Zlíně. www.koliba-zlín.cz.
7: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
8: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
7: No nekecej.
8: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
9: Unicars.cz Zlín. Váš prodejce vozu Citroën.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Teddy Swims, Bad Dream a někoho z vás bych chtěla slyšet i v éteru. Volejte právě teď 800 937 937. Co bychom vám rádi zahráli? Pojďte vysílat se mnou, linka je aktuálně volná, takže 800 937 937.

0: výlet, takže se někde asi stavíme na něco dobrého.
1: To je hezký. A kterou máte rádi od Erose?
0: Třeba pustinou zkusadala lista, já mám dáma těla.
2: Ahoj.
1: Ahoj manželi, tady Lea.
2: Ahoj, tady Jirka.
1: Moc si těší.
2: Ten normálně poprvé v životě, podívej, nebo takhle mu to nejde ani vidět, ale manžel Peti může normálně být taková úplně brutální husíku, že jsem vůbec netušil, že jsme s tím přenosu takhle v éteru.
1: To teda jste, a to je skvělý.
2: A tak to je Pečka. My se vracíme to tiska, pače, když jsme obytným autem, udělali jsme si takový víkend koupací.
1: Ano.
2: Takže já, pokud to vyjde a zahrajete mi teď, já...
1: No, zahraju, se vší láskou. Eros Ramazzotti, Cosa della Vita.
2: Cosa della Vita.
1: Jdeme na to.
2: A ještě než to ukončíme, tak já po 50 mám ten nejlepší život s touhletou ženskou, kterou říká se díle lepě a hrozně.
1: Ježíši, vy jste zlatý, normálně vy mě dneska dojímáte. Nejdřív naše paní v narozeninové ruletě a teď vy dva. To je taky hezký.
0: Jsi super, jsi příjemná a i díky tebe tě posloucháme, takže úplně super, zdravíme do rádia.
1: Ježíš, děkuju, já vás miluju, fakt. Takže Eros Ramazzotti, hele, letí za vámi. Užijte si ho, dejte to na plný kule a milujte se.
2: Už to dávám.
1: Ahoj. Já vás miluju, naši posluchači jsou prostě nejvíc.

Hit Rádiu pro tebe máme nejmarnější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na podzimní večer. Letný podzim s Hit Rádiem. Zlepši si náladu.

0: David Guetta, Sam Martin, Dangerous, Hit Radio stále s vámi. Hity na přání k vaření pokračují. Natasha Bedingfield, Kelly Clarkson nebo taky Kamran. O tohle jste si napsali, tak to vám taky za malou chviličku zahrajeme a potom už si dáte něco dobrého k jídlu.
1: 10 000 korun za tip na místo, kam byste se v noci sami nevydali. Hit Radio Zlín celý říjen hledá nejstrašidelnější místa Zlínského kraje. Tajemný hrad nebo noční výhled, kde máte pocit, že za vámi někdo stojí. Pošlete nám svůj tip na hitradiozlín.cz a hrajte o 10 000 korun. Nejstrašidelnější místa Zlínského kraje na Hit Radio Zlín.
2: Záhadné strašidelné příběhy nechte osudu. Ale své každodenní bezpečí svěřte profesionálům z bezpečnostní služby GAN.
3: Nákupy a zábava, centrum, kde se vyhrává.
4: To je nákupní centrum Čepkov.
3: Sortiment všeho druhu.
5: Restaurace. Kavárna.
3: A s parkováním 2 hodiny zdarma.
4: Naše nákupní centrum Čepkov ve Zlíně.
6: Dámy, nepropásněte říjnovou soutěž s prodejnou Prisco. O 4 poukazy za 1 000 korun na italské módní oděvy, obuv nebo doplňky. Prisco, oblékněte Itálii. Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
7: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
8: Knihovna Maitreya.
9: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
8: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
10: Nyní i jako audiokniha.
11: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
12: Hit Radio.

0: nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je tice u Kroměříže. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
4: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
6: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
7: Firma na zážitky.
4: CZ.
8: I'm Ariana Grande.
9: It's Hozier.
0: On air.
8: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Je 12 hodin, krátké zprávy a David Račák. Volební komise sečetly všechny hlasy v komunálních volbách. První výsledky byly zveřejněny v sobotu před 14:30 odpoledne z Miskovic na Krutnohorsku. Nejdéle se čekalo na výsledky obecních voleb z jednoho okrsku v Praze 5. Statistici je převzali kolem nedělních 7 hodin. Nejvyšší účastí ve víkendových volbách se letos mohou pyšnit obyvatelé obcí Martinice u Onšova na Pelhřimovsku a Rosička na Žďársku, kde byla téměř 100%. Naopak nejmenší zájem projevili lidé v Zaječí na Břeclavsku, kde přišla hlasovat jen 1/5 voličů. No a pouhých 10 koní se dnes utká o triumf ve slavné Velké Pardubické v nejslavnějším překážkovém dostihu v Česku. Budou mezi nimi i dva bývalí vítězové Godfrey a Sakamiro. Vrcholný závod 136. ročníku legendární Steeplechase Cross Country odstartuje v 15:30. A jdeme do našeho regionu.
11: Jiří Čunek končí v čele Vsetína, ve volbách funkci neobhájil, na plné čáře vyhrálo nové hnutí VS21. Novým starostou by tak měl být Martin Metelka, ředitel Masarykova gymnázia. Naopak v Kroměříži uspěl současný starosta Tomáš Opatrný s hnutím ANO. V Uherském Hradišti zvítězili Hradišťáci před ANO a ODS.
12: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
13: Jasná, polojasná obloha, takové je typicky podzimní počasí, nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů Celsia.
14: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
13: 3 minutky popolední, dobrou chuť, pokud právě obědváte. My pokračujeme dál, před námi ještě poslední společná hodinka až do 13. potom už Káťa Pechová, tak si ji pojďme užít. Skvělá muzika letí za vámi.
14: Hit Rádiem.

takový ten příběh, který napsal sám život. A je to konečně zase obchod, jaký svět opravdu neviděl. Už mi tohle fakt chybělo. Italský umělec prodal totiž neviditelnou sochu za 18 000 eur. Salvatore Garau, já nevím, je buď největší genius naší doby, anebo nejdrzejší Ital v historii. Představte si, že prodal dílo s názvem Já jsem, které tvoří, to přijde strašně k smíchu a úplně jako úlet, prostě který tvoří jenom vzduch a energie. Za 500 000 dostal kupecinku z papíru s razítkem, žádný mramor, žádný bronz, žádný zlato, jen prostě instrukce, že socha musí stát v soukromém domě v prostoru bez překážek. Jak dlouho ho asi vzduchal, chápete to? Prostě vzduchal. Ta socha má jednu obrovskou výhodu. Nemusíte z ní utírat prach a já si myslím, že mám nápad na dokonalý dárek k Vánocům pro mé okolí. Tohle je fakt úlet. Jdeme hrát radši další muziku. Hezké odpoledne.

0: hezké odpoledne.
1: Hit Radio Zlín.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
4: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
5: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
4: Romantickou večeři.
5: Pobyt pro dva.
4: House running.
5: Jízdu v supersportu.
4: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
5: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
4: Nejlepší zážitky hledejte na
6: firmanazážitky.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Zóna lásky. Na našem webu i v aplikaci Rádia CZ. Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Rádio Zlín.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,

0: tě klesla na bod mrazu. A nejhorší na tom je, že se z toho stal takový jakýsi začarovaný kruh. Chlapi jsou single, protože jsou zmatení z nároků, a ženy jsou single, protože už je nebaví prostě dělat terapeutky dospělým klukům. No a taky to muži prostě vzdali, protože porovnání s vibrátorem a donáškou jídla prostě vyhrát nedokážou. Co si budem, no? Hezkou neděli.
1: Hit Radio Zlín.

0: Hit Radio stále s vámi, ale bohužel já se s vámi budu muset rozloučit. Byla s vámi Lea Dindější, těším se zase příští týden, tak jak jste zvyklí, a hlavně pokud možno zůstaňte dál s námi, protože vás čeká spousty skvělé muziky, dobré nálady, tak jak to u nás znáte, taky Káťa Pechová po 13. hodině, tak si užívejte ten den, jak je vám libo, a mějte se báječně. Čau.
1: Hit Radio Zlín. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
2: Jsem horská gorila z Ugandy.
3: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
2: Jsem horská gorila z Ugandy.
3: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
1: Hit Radio.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: A 13 hodin krátké zprávy a Veronika Burdík. Češi o víkendu rozhodli o novém složení obecních zastupitelstev. Už v prvním kole jsme vybrali 5 senátorů, čímž se vyrovnal předloňský rekord. O zbývajících 22 senátorech a senátorkách se rozhodne příští víkend. V komunálních volbách tradičně nejvíc mandátů získala místní sdružení nezávislých kandidátů. Nejstarší zvolenou zastupitelkou je podle Českého statistického úřadu opět 92-letá pedagožka Silva Knedlová. Zasedne v zastupitelstvu Frištáku na Zlínsku. Tento primát jí patřil i při minulých komunálních volbách před 4 lety. Polská policie získala informace o možném atentátu na premiéra a ministra obrany. Vláda proto nařídila zavést odpovídající opatření. Oznámení přišlo v době, kdy jsou polské úřady ve stavu vysoké pohotovosti kvůli vlně násilí ve školách, která si ve čtvrtek vyžádala život školnice. A pojďme na sport. Česká tenistka Kateřina Siniaková si musí na 40. titul ve čtyřhře ještě počkat. S čínskou spoluhráčkou Chang Shuai podlehla ve finále turnaje v Pekingu 1-6-2-6 kanadsko-brazilskému páru Gabriela Dabrovská a Luisa Stefaniová. Rozhodující duel měl nečekaně hladký průběh. Turnajové dvojky vyhrály za 1,60 minut.
5: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
6: Dneska nás čeká proměnlivá, převážně zvětšená oblačnost. Místy se mohou objevit taky přehánky, ale jenom ojediněle. A později odpoledne a večer potom budou přehánky a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů. Krásné odpoledne, máme 13 hodin, s vámi už Kateřina Pechová a samozřejmě další porce těch nejlepších hitů. Na chystaní jsou Divokej Bill a teď přichází ATC Around the World.

Give OK byl v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne všem. No prosím vás, šamani a vizionáři nám předpovídají teplou a deštivou zimu. Údajně jim to říká příroda. Hele, nevím, jo, protože tyhle fóry o mrazivém konci světa chodí každý rok touhle dobou, jo. Ne, že by se to někdy vyplnilo. Takže můžeme se řídit třeba pranostikama, že jo, protože ty vychází ze skutečnosti nebo ze zkušenosti. Říká se třeba, že budou trvalejší mrazy, když pavouci tkají pavučiny přes sebe. Pokud mají na podzim zajíci a husy hustou srst a peří a jsou tuční. No a pokud mravenci nosí na mraveniště hodně materiálu a pokud začnou hodně rýt krtci. Tak jestli chcete, jo, můžete jít zkoumat pavučiny. Já, co by druid amatér, téma uzavírám s věstbou, že zima letos prostě bude.

0: Vanessa Mae s námi na Hit Radio. Krásné odpoledne. Na krásnou neděli, 1:45, doufám, že si užíváte. Takhle, počasí nám dává najevo, že je opravdu podzim, což je prima, jinak bychom byli asi strašně zmatení. Tak doufám, že si to užíváte, i přesto, že třeba včera celý den pršelo, že jo. Dneska zatím relativně dobrý. Jo, tak pokud se chcete ještě trošku vyvětrat, než nám začne další pracovní týden, tak dneska asi ideální, no. Ale pokud se vám nechce, nemusíte. Klidně si jenom dejte nohy nahoru a užijte si další hity. Za chvilku Flowrida, taky Cyril nebo Lady Gaga.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Vstávej, musíme se rozejít.
3: Kolik je hodin?
2: 11. A tobě je 1:30, bydlíš u mámy, nemáš práci a vyjídáš mi ledničku. Nic mi na to neřekneš?
3: Jo, ale to nejde tak nahonem.
2: Nenechte se brzdit. S internetem od Internextu můžete konečně začít žít tak, jak chcete. Rychlost až 1 gigabit za sekundu, k tomu online televize s funkcí Time Shift už od 260 korun měsíčně.
3: Za 5 minut, jo?
2: S námi zapomenete, co je čekání.
4: Internext. Internet děláme my.
5: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running.
7: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
9: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na
10: Firma na zážitky
7: CZ.
11: Koliba u Černého medvěda vás zve na podzimní zvěřinové hody. Od 9. do 25. října vyhlašujeme dny tradičních zvěřinových specialit. Nezapomeňte, od 9. října začínáme.
12: Koliba u Černého medvěda ve Zlíně. www.koliba-zlín.cz

0: vyhrávej vždy.
1: Herna u dětka. Zahraj si ruletu nebo blackjack živě. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Lady Gaga a Paparazzi v éteru Hit Rádia. Krásnou neděli. A máte mimčo? A bojujete s tím, jak ho uspat? Tak zkuste vysavač. Jako ne, že byste ho měli vysát, jo? To prosím vás ne. Prý ale pomáhá ho jenom pustit. Ten vysavač, samozřejmě. Nebo fén, myčku, jakýkoliv domácí spotřebič. Protože ten zvuk, ty malé tyrany, údajně spolehlivě uklimbá. A ten důvod. Vlastně je to hrozně jednoduchý, protože jim to připomíná ty šumivé vjemy, které měly, když byly ještě v bříšku. Pojďme si...

0: Takhle zní neděle v éteru Hit Radio, Pitbull a Mark Anthony právě za námi. Přeju vám krásnou neděli, doufám, že si ji užíváte, doufám, že jste po víkendu hlavně jako odpočinutí. Ne vždycky je to snadný totiž, jo? Takže pokud jste ještě nestihli odpočívat, což se mohlo stát, tak to pojďte zkusit dohnat. Jo, zkuste to na chvilku, dejte si 20 minut. 20 minut bez stresu, co říkáte? A jestli třeba máte dneska špatný den, tak doufám, že se to zlepší a posílám k tomu motivátora Daniela Poutra. Bude taky Eva Farná nebo Katy Perry.
1: Nákupy a zábava, centrum, kde se vyhrává. To je nákupní centrum Čepkov, sortiment všeho druhu.
2: Restaurace,
3: kavárna
1: a s parkováním 2 hodiny zdarma. Naše nákupní centrum Čepkov ve Zlíně.
4: Dámy, nepropásněte říjnovou soutěž s prodejnou Prisco. O 4 poukazy za 1000 korun na italské módní oděvy, obuv nebo doplňky. Prisco, oblékněte Itálii. Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
5: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
6: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
7: Skonto nábytek.
8: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
9: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
10: Unicars.cz Zlín. Váš prodejce vozů Peugeot.
11: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
1: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
2: Máte problém se střechou? Rekonstruujete? Stavíte? Zvolte Zlínmat. Zavedená firma již 33 let. Zaměření, realizace, izolace, žádný problém. Více na zlínmat.cz. Zlínmat. Střecha s úsměvem.
0: On air.
3: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: Je 14 hodin, krátké zprávy a Veronika Burdík. Zemřel herec Jiří Štěpnička, bylo mu 79 let. Z filmových rolí si ho z posledních let můžeme pamatovat jako plukovníka tajné policie ve snímku Ve stínu nebo ze seriálu Vyprávěj. Jako dlouholetý člen Národního divadla stvárnil desítky rolí. Jeho hlasem mluvil v českém znění Harrison Ford či Michael Douglas. Česko je čím dál závislejší na zaměstnancích z ciziny. Píše to deník N. Ze zahraničí pochází už každý pátý pracovník a cizinci se vedle výroby, logistiky či stavebnictví začínají uplatňovat i v dalších sektorech ekonomiky. Velmi žádanými posilami se nově stávají Filipínci. Papež Lev XIV. Podstoupí operaci k odstranění plicního uzlu. Hlava katolické církve uvedla, že nález je ohraničený a byl odhalen v raném stádiu. Zákrok je naplánovaný na nejbližší dny. Po 9 zápasech bez ztráty bodu na úvod extraligy dnes budou hokejisté Třince bojovat o prodloužení rekordní série proti nejtěžšímu možnému soupeři, Pardubicím. Šlágr mezi prvním a druhým týmem tabulky začne jako poslední z programu 10. kola v 18.30.
5: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
6: Dneska čekáme proměnlivou, převážně zvětšenou oblačnost. Objevit se k tomu mohou taky přehánky, třeba v Praze už hlásíme, že prší. A později odpoledne a večer budou ale přehánky i oblačnost ubývat. Nejvyšší dnešní teploty 10 až 15 stupňů. Krásné nedělní odpoledne, 2 minuty po 14. hodině. Doufám, že máte nohy nahoře. Další hity k tomu, teď jsou tu Liquido.

X a Golden s námi v éteru Hit Rádia. Krásné nedělní odpoledne. Zuříte? Nemůžete ze sebe dostat napětí v práci? Máme výborný tip pro vás, jo. V kalifornském Los Angeles získává totiž na popularitě házení sekerou na terč. Ale kdo neskusil, věřte, je to skvělý. Tenhle druh aktivity údajně donutí lidi vylít si vztek. Pár hodů sekerou prý všechno napraví. Nevšední aktivita lidi aspoň na chvíli donutí odložit z rukou jejich telefony, že jo. Jen teda nevím úplně, jestli jako zrovna sekira je ideální, páč pokud se umíte hodně rozčílit, tak abyste s tou sekirou nešli za tím, kdo vás rozčílil. To by bylo blbý, jo. Ale zároveň pravdou je, že už staré pravidlo říká, že stres odbourá i jablíčko. Zvlášť, když ho hodíte prudce a přesně.

0: Tohle jsou 21 Pilots, posloucháte Hit Radio. Čtvrt na tři, krásné odpoledne, ať už máte zrovna slunce nebo prší, protože dneska to očividně opravdu to proměnlivé bude, jo? Tak pokud se chystáte třeba na procházku, vemte si i deštník. A taky sluneční brýle. Budete potřebovat pravděpodobně obojí. A Sunshine my si dáme v podobě One Republic už za chvíli.
1: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
4: Komunální volby v regionálním deníku. Jací lidé povedou naše obce? Kdo budou starostové v okresních městech ve vašem kraji? To nejdůležitější z voleb ve vašem kraji? Rozhovory, analýzy, komentáře. Komunální volby 2026 již zítra v regionálním deníku ve speciálním vydání.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Republic a Sunshine, Féteru Hit Radio. Pánové, taky máte někdy takový ten pocit, že byste nejraději před svojí manželkou zdrhli do lesů a už se nevrátili? Jeden chlapík z Birminghamu to totiž udělal. Jednoho dne se zbalil a bez toho, aby upozornil svoji ženu, která ho podle jeho slov neustále sekírovala, prostě opustil. Jo, cesta z města. 10 let pobýval v lesích u Londýna, aniž by o něm kdokoliv z rodiny věděl. Takže dámy, buďme na ty muže o něco hodnější. Jo, protože takhle lesů tu máme sice dost, ale všichni se tam nevejdou. Přeju vám krásný život, ať už zrovna svého muže sekírujete, pánové. Nenechte se, odkývejte, omluvte se a všechno bude dobrý. Ace of Base, Beautiful Life, právě teď.

0: Dalton a Blood Running, posloucháte Hit Radio. Díky, že s námi trávíte nedělní odpoledne, doufám, že máte hezkou neděli. Počasí dneska velmi nepředvídatelný, takže doporučuji si naplánovat něco, u čeho se zbytečně nenamočíte. Jo? A třeba když si dáte pohodičku, třeba teďko nahle podle mě čas na další kafe. Jo? Oběd už vám asi totiž slehl, možná čas i na nějaký malý dezert, no prostě si tu neděli udělat co nejhezčí. Co říkáte? Na zlepšení nálady jsou tady třeba Rosa a Bruno Mars, taky Tomáš Klus nebo Linkin Park. Už za chvilku.
1: Já, nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Knihovna Maitreya.
3: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
2: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
4: Nyní i jako audiokniha.
5: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
4: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
6: Jsem horská gorila z Ugandy.
7: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
6: Jsem horská gorila z Ugandy.
7: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách.

v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš míčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost z vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

se zrychlil se vydech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi bez nich gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
1: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
2: Váš autorizovaný servisní partner Škoda Samohýl Motor ve Zlíně, Olomouci a Vsetíně. www.samohýlmotor.cz.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: I'm Ariana Grande.
5: It's Hozier.
6: On air.
4: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: 15 hodin krátké zprávy a Veronika Burdík. V průměru nejmladší kandidáty do obecních zastupitelstev nabídli letos Piráti. Jejich průměrný věk byl 41,5 roku. Naopak v průměru nejstarší kandidáty vyslala do boje KSČM. Jejím kandidátům bylo v průměru bezmála 65 let a téměř 59% z nich bylo v důchodovém věku. Zjistila to datová platforma Politics. Nejvyšší účastí ve víkendových volbách se letos mohou pyšnit obyvatelé obcí Martinice u Onšova na Pelhřimovsku a Rosička na Žďársku. Byla téměř 100%. Naopak nejmenší zájem projevili lidé v Zaječí na Břeclavsku, kde přišla hlasovat jen pětina voličů. Západní zpravodajské služby varovaly šéfy evropských zbrojních firem, že Rusko zesiluje snahy o jejich zabití. Píše o tom deník Financial Times. Firmy proto zpřísňují ochranu svých nejvyšších představitelů. O triumf ve slavné Velké Pardubické se dnes utká pouhých 10 koní. Budou mezi nimi i dva bývalí vítězové, Godfrey a Sakamiro. Ke spolufavoritům patří i irský kůň Final Orders. Nejslavnější překážkový dostih v Česku odstartuje za půl hodiny.
8: Firma Okno v Žlechovicích nad Břevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
9: V noci bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě čekáme oblačno, postupně i zataženo, nejnižší teploty 6 až 2 stupně, ojediněle dokonce až 0. Zítra potom polojasno až oblačno, ráno a dopoledne i jasno. Výjimečně se můžou vyskytnout slabší přehánky, nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů. Krásné odpoledne, krásnou neděli všem, 2 minuty po 3. hodině, doufám, že máte hezkou neděli, k tomu Rehab a Ina.

0: Pokáč a Solitér s námi v éteru Hit Rádia a teď je čas. Je čas dát si tu úplně nejzbytečnější informaci.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva týdne. Co jste ještě před týdnem nevěděli a vlastně to vůbec nevadilo.
0: Nejdelší zaznamenaný let slepice trval 13 sekund. Uletěla úctyhodných 91 metrů, než tvrdě dopadla na zem. Tak gratulujeme.
1: Nejzbytečnější zpráva týdne. Ta, kterou rozhodně nikdy nebudete potřebovat, ale stejně si ji budete pamatovat.

0: Posloucháte Hit Radio, za námi právě teď Pink. Ideální parťák takhle na nedělní odpoledne, co myslíte? A máme tady samozřejmě spoustu dalších, kteří vám touží, chtějí zlepšit neděli, zlepšit vám náladu, hlavně aby ta příprava na start nového týdne byla co nejpříjemnější, protože ano, pondělky jsou sice hrozivé, ale když se nebudeme moc hýbat, třeba si nás pondělí nevšimne. Budeme se držet pěsti a u toho budeme poslouchat ty nejlepší songy. Za chvíli Damiano David, taky Avicii nebo Sophie B. Hawkins. Right beside you do uší už za malou chvíli, tak buďte s námi.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
2: Gravitrax Spider-Man startovní sada.
3: Ta XXL novinka od Ravensburgeru.
2: Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
3: To musím mít!
2: V Mironetu nyní za bomba cenu 2799. Když stavebnice,
3: tak Mironet! Klikni!
4: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
5: No, říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
5: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
6: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
5: Romantickou večeři.
6: Pobyt pro dva.
5: House running.
6: Jízdu v supersportu.
5: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
6: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
5: Nejlepší zážitky hledejte na
7: firmanazážitky.cz.
8: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
9: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
8: No nekecej.
9: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
10: Unicars.cz Zlín. Váš prodejce vozů Citroen.
11: Nákupy a zábava, centrum, kde se vyhrává.
12: To je nákupní centrum Čepkov.
11: Sortiment všeho druhu.
13: Restaurace,
14: kavárna.
11: A s parkováním 2 hodiny zdarma.
12: Naše nákupní centrum Čepkov ve Zlíně.
15: Dámy, nepropásněte říjnovou soutěž s prodejnou Prisco. O 4 poukazy za 1000 korun na italské módní oděvy, obuv nebo doplňky. Prisco, oblékněte Itálii. Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Avicii a Hey Brother, posloucháte Hit Radio, hezkou neděli. A Novákovi stále vládnou. Ano, prosím vás, v České republice je i letos nejčastějším příjmením Nováková a Novák. Nutno říct, že Nováková vede, jo, je jich víc, ale jinak dohromady jich je přes 68 tisíc. Neskutečný číslo, jo, jako mohla bych si tady utahovat z nějaký masovitosti a neoriginality. Nerada bych, ale aby se na mě pak všichni počkali před rádiem, takže to dělat samozřejmě nebudu. Následují další typicky česká příjmení: Svobodovi, Novotní, Dvořákovi, Černí. No a vy všichni ostatní, pokud chcete dostat svoje příjmení taky na vrchol tohohle vzácného žebříčku, a mluvím samozřejmě hlavně k vám, pánové, tak byste měli zabrat. Synování, víte jak, jo? Syny, hodně. K tomu kabáti a kdo ví jestli, tak jdem na to.

0: Jack Jones, námi Féteru Hit Rádia, krásné odpoledne. No a podívejte, v Krkonoších sněží. Je to tak, protože k nám proudí chladný a vlhký vzduch. Právě díky tomu, tak na našich nejvyšších horách začalo sněžit. Napadnout by údajně mohly nižší jednotky centimetrů. Jeden model to odhaduje na 2 cm, jiný zase na 3 cm. Zatím asi žádná obrovská nadílka, ale i tak, hele, jo, 11. října a už to sněží. No a k tomu douší doslova pohlazení. Za chvíli Luis Capaldi, Bibi Rexha nebo Ed Sheeran.
1: Jsou místa, která po setmění vypadají jinak. Místa, o kterých se vyprávějí podivné příběhy, ze kterých běhá mráz po zádech. Hit Radio Zlín celý říjen hledá nejstrašidelnější místa zlínského kraje. Pošlete nám svůj tip na hitradiozlin.cz a hrajte o 10 000 korun. Nejstrašidelnější místa zlínského kraje na Hit Radio Zlín.
2: Záhadné strašidelné příběhy nechte osudu. Ale své každodenní bezpečí svěřte profesionálům z bezpečnostní služby GAN.
3: Vlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
4: Gravitrax Spiderman.
5: Stavěj dráhy se svým hrdinou.
4: Když stavebnice, tak Mironet.
5: Klikni dvakrát.
6: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
7: Komunální volby v regionálním deníku. Jací lidé povedou naše obce? Kdo budou starostové v okresních městech ve vašem kraji? To nejdůležitější z voleb ve vašem kraji? Rozhovory, analýzy, komentáře. Komunální volby 2026 již zítra v regionálním deníku ve speciálním vydání.
8: Hit Radio.

0: na našem webu i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: kazení je strašné. Jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
1: Máte problém se střechou? Rekonstruujete? Stavíte? Zvolte Zlínmat. Zavedená firma již 33 let. Zaměření, realizace, izolace, žádný problém. Více na zlínmat.cz. Zlínmat. Střecha s úsměvem.
2: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: Jsou 4 odpoledne, krátké zprávy a Veronika Burdík. Do Česka dorazilo sněžení. Podle předpovědi by mohly na hřebenech Krkonoš napadnout 2 až 3 cm sněhu. Sněžení by se během dneška a zítřka mohlo objevit také na vrcholcích Jeseníků nebo Beskyd. Nejedná se o první sněhovou pokrývku této sezóny. Poprvé sněžilo na Sněžce už 24. září. První kolo senátních voleb letos po 6 letech opět vyhráli Starostové. 5 kandidátů z různých stran bylo zvoleno senátory už v prvním kole, čímž se vyrovnal předloňský rekord. O zbývajících 22 senátorech a senátorkách se rozhodne z kraje příštího víkendu ve finálových duelech. Nejčastější jméno kandidáta do obecních zastupitelstev bylo Petr Novák. Kandidovalo jich 71 a z toho 25 uspělo. Kandidovalo také 64 Pavlů Nováků a 61 Jiří Nováků. Novák byl také nejčastějším příjmením kandidáta, následovaný příjmeními Novotný a Dvořák. Wimbledonská vítězka Linda Nosková se kvůli zranění levého lýtka odhlásila z turnaje ve Wuhanu. Česká tenistka si teď dá pauzu a pokusí se dát dohromady pro turnaj mistryň, kam se letos poprvé v kariéře kvalifikovala. Hrát se bude od 8. listopadu v Indian Wells.
2: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
3: V noci bude jasno až polojasno, nejnižší teploty 6 až 2 stupně, ojediněle taky až 0. Zítra potom polojasno až oblačno, ráno a dopoledne i jasno. Vyskytnout se můžou slabší přehánky, nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů. Hezké odpoledne, minuta po 4. hodině, přeju vám fantastickou neděli, k tomu další hity, teď je tady Shakira.

Eva Farná a Miraj společně na Hit Rádiu. Krásné odpoledne. Mimochodem neuvěřitelná zpráva, protože je to tuším rok přibližně, co Steven Tyler oznámil, že už nebude nikdy živě zpívat, protože hlasivky. Tak pozor, protože se vrací. Je to tak, Steven Tyler oznámil, že se vrací ke koncertování, potvrzují velký comeback společně s Aerosmith. Takhle, zatím jsou to dva koncerty v Hollywood Bowl. Asi se tam úplně nedostanem, ale i tak je to ta první vlaštovka. Takže budem držet pěsti, že ty dva koncerty budou super, no a že se třeba ještě někdy dočkáme. Co říkáte? Protože Aerosmith jsou prostě geniální. Tak si je dáme. Platí? Tak jo.

0: Lady Gaga s námi v éteru Hitrádia, krásné odpoledne. 16, něco si rychle přejte. Hotovo? Výborně, jste fantastický. Doufám, že jste si přáli něco moc hezkého, držím pěstě, ať se to splní. Kdo z vás si přál další skvělý hity, tak tam samozřejmě nebojte se, to bude, jo, to doručíme. Aby ta neděle byla prostě ještě o něco příjemnější, jo, protože nestačí jenom to, že je neděle, že jo, a máte, doufám, volno. Chce to i to nejlepší pro vaše uši. A za chvilku, tak třeba Dermot Kennedy. So kiss me the way that you would if we die tonight. Připojí se třeba Global DJs nebo náš song za 100 let. Už za chvíli.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je tice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Jsem máma, už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a Holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Koliba u Černého medvěda vás zve na podzimní zvěřinové hody. Od 9. do 25. října vyhlašujeme dny tradičních zvěřinových specialit. Nezapomeňte, od 9. října začínáme.
5: Koliba u Černého medvěda ve Zlíně. www.koliba-zlín.cz

0: Tři na jednom místě? Sleduj Facebook, Instagram a TikTok Hit Rádia. Zlepši si náladu. Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Za 100 let s námi v éteru Hit Rádia, hezké odpoledne. Taky vás občas štvou lidi? Hele, chápu to. To se může stát, ale prosím vás, dokážete si představit, že abyste se jim vyhnuli, že byste strávili 12 let v naprosté izolaci? Mně to totiž přijde naprosto šílený. Jo, naprosto. Jeden japonský mnich to teď dobrovolně podstupuje, je to taková tradiční věc, je to naprosto šílený, jo, protože během té izolace nevíte vůbec nic ze světa, nevíte vůbec nic, co se děje kolem vás, nepotkáte se s žádným jiným člověkem, takže jste jenom sami se sebou a se svojí hlavou, což je děsivý. No a u toho jenom připravujete jídlo, uklízíte a on teda ještě musí dělat nějaký náročný úkoly v mrazivém počasí, nic moc. Jako asi si možná dokážeme vymyslet

máme nejbarevnější playlist roku. Když se řekne září, slyšíš tohle. Když se řekne říjen, cítíš tohle. A když se řekne listopad, zní to takhle. Barevný podzim s Hitrádiem. Zlepši si náladu.

0: Someone Like You, Adele, s námi na Hit Radio. Krásnou neděli. Doufám, že si ty songy užíváte, jo? Že to dokresluje tu hezkou atmosféru nedělního odpoledne. Ačkoliv víme, neděle odpoledne je v podstatě takový jako stresor. Jak se postupně blíží ten večer a už se zase vzpomíná na to, co mají děti mít do školy. To je zajímavý mimochodem, jak funguje paměť, zvlášť ta dětská. Jo? Že v pátek je to nic. A takhle v neděli večer s přibývajícími hodinami se paměť zlepšuje a najednou jste rozhodně měli mít to lepidlo, taky úhloměr a taky teda tady ten úkol na 14 A4. Tak pokud jste se do toho zrovna pustili, držím pěsti. A pošlu k tomu další hity, za chvíli Milky Chance, Disturbed nebo Katy Perry.
1: Vstávej, musíme se rozejít.
2: Kolik je hodin?
1: 11. A tobě je 1.30, bydlíš u mámy, nemáš práci a vyjídáš mi ledničku. Nic mi na to neřekneš?
2: Jo, ale to nejde tak náhodem.
1: Nenechte se brzdit. S internetem od Internextu můžete konečně začít žít tak, jak chcete. Rychlost až 1 gigabit za sekundu, k tomu online televize s funkcí Time Shift už od 260 korun měsíčně.
2: Za 5 minut, jo?
1: S námi zapomenete, co je čekání.
3: Internext. Internet děláme my.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková, kilo, pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.

0: posluchačů Hit Rádia. Exkluzivní soutěže, informace o tvém oblíbeném rádiu a spousta dalších výhod. Registrace zdarma na našem webu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: On air.
3: Online.
2: I w aplikacji Radia CZ. Hit Radio.
4: 17 hodin krátké zprávy a Veronika Burdík. České bezpečnostní a zpravodajské služby jsou kvůli informacím o možných atentátech na politické špičky v Polsku v kontaktu se svými partnery. Na sítě X to uvedlo ministerstvo zahraničí. Ministr Petr Macinka ujistil svůj polský protějšek Radoslava Sikorského o plné solidaritě Česka. Nejstarší zvolenou zastupitelkou je podle Českého statistického úřadu opět 92-letá pedagožka Silva Knedlová. Zasedne v zastupitelstvu Frištáku na Zlínsku. A tento primát jí patřil i při minulých komunálních volbách před 4 lety. Zemřel herec Jiří Štěpnička, bylo mu 79 let. Z filmových rolí si ho z posledních let můžeme pamatovat ze snímku Ve stínu nebo ze seriálu Vyprávěj. Dlouholetý člen Národního divadla stvárnil desítky rolí. Jeho hlasem mluvil v českém znění Harrison Ford či Michael Douglas. Velkou Pardubickou po druhé za sebou vyhrál irský kůň. Na loňský triumf Stamptowna navázal 10letý valach Final Orders. Znovu se v jeho sedle radoval žokej Keith Michael Donahue. Final Orders ve vyrovnaném závodě rozhodl o triumfu v cílové rovině, kde těsně porazil domácího favorita Godfreye.
5: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
6: V noci bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě čekáme oblačno, nejnižší teploty 6 až 2 stupně, ojedinělé dokonce může padnout i nula. Zítra potom polojasno až oblačno, ráno a dopoledne i jasno, výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů. Krásné odpoledne, 2 minuty po 17. hodině, doufám, že si užíváte neděli a k tomu další hity, teď Gigi D'Agostino.

George Ezra v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne. A Velká Pardubička opět za námi. A bohužel teda ani letos nezvítězil Čech. Opět gratulujeme do Irska. Každopádně i tak, bylo to neskutečné drama, jestli jste viděli, tak asi víte. Dokonce ten hlavní závod z 10 koní dokončilo 6. Což jako není moc. Navíc byl vlastně 10 koní je nejméně od roku 93, co startovalo v tomhle závodě. Každopádně jinak gratulujeme, Jan Faltejsek téměř slavil svoje 8. vítězství. Bohužel o chlup to nestačilo, irský kůň měl prostě příliš mnoho energie. Tak hele, budem držet pěsti zase za rok, jo? A do uší si dáme další hity. Za chvíli Bára Poláková a teď jsou tady Linkin Park a From the Bottom.

0: Barbora Poláková a Nafrněná s námi na Hit Radio. Přeju krásnou neděli, doufám, že si ji užíváte i navzdory bláznivému počasí, protože ano, pokud u vás prší, nebojte, tak za 37 vteřin už může zase svítit sluníčko. Jo, je to dneska dost nevyzpytatelné, doufám, že i tak máte, ale krásnou neděli. No a další hity budou pokračovat za chvíli. Dostaví se tedy svým se skupina Train nebo Miley Cyrus, tak buďte s námi.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
2: Opět vítám Richarda ze Slevomatu. Ahoj.
3: Ahoj.
2: A už se nemůžu dočkat, co jsi pro nás tentokrát připravil za vychytávku.
3: Mám vychytávku. Máme na Slevomatu teď od 5. do 12. října velkou akci na pobyty, a tak jsem myslel, že bychom si dneska prošli pár tipů, kam se dá vyrazit na dobrou dovolenou za nějaký normální peníze.
2: A to je skvělý plán. Já třeba vždycky, když něco vyhledávám, tak potřebuju takový ty filtry, jo. Ty máte na Slevomatu úplně super. Jak tam zadáváš, kdy chceš jet, kolik lidí s tebou pojede, ale lokalitu, tu si nikdy nezaklikávám. Protože to si vlastně vždycky nechám poradit, jo? Sám vlastně nevím, co chci.
3: Přesně. Jako na tohle jsou ty filtry fakt skvělý. A jsem chtěl vlastně připomenout, že možná už je ideální doba na Silvestra.
2: Jo, to máš pravdu, to je nejrychleji vybraný.
3: Už teď ten výběr pobytů na horách je obrovský.
2: Já jsem koukal, že máte i Alpy.
3: No, krásný hotely v Alpách máme. My jsme byli v Kačbergu, hotel přímo na sjezdovce. Škoda, že jsme v rádiu. Musíte se holt sami pak kouknout na Slevomat.
2: Přesně tak. Mrkněte se na Slevomat a jak říkal Richard, jsou tam teď opravdu velký slevy na cestování.
3: Jo, slevy minimálně 15%, ale i třeba 20-30%.
2: No tak šup, šup, šup, jdeme se kouknout.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
4: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
5: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamiřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
8: Komunální volby v regionálním deníku. Jací lidé povedou naše obce? Kdo budou starostové v okresních městech ve vašem kraji? To nejdůležitější z voleb ve vašem kraji? Rozhovory, analýzy, komentáře. Komunální volby 2026 již zítra v regionálním deníku ve speciálním vydání.
9: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
10: Unicars CZ Zlín. Váš prodejce vozů Peugeot.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

S námi na Hit Radio přeju vám krásné odpoledne. A prosím vás, už to víme. Víme, co je lepší než sex. Jeden zahraniční server dělal speciální výzkum a pro ženy a muže stanovil různé zážitky, které techtle mechtle překonali. U mužů boduje například steak, vítání psa nebo nadšený syn. A zatímco u žen, tak ženy nad sex vyzdvihují třeba kávu, 8-hodinový spánek nebo vanilkovou zmrzlinu. No, pánové, ruku na srdce. Kdo z vás je vlastně taky spíš žena? Klidně se přiznejte, já k tomu posílám další hity. Tohle je Pink a Raise Your Glass.

0: Posloucháte Hit Radio, za námi právě teď Miles Smith. Krásné odpoledne vám všem, blíží se 18. hodina, já se tak s vámi pomalu loučím, dáme si za chvilku ještě nejnovější zprávy. Užijte si hezký zbytek neděle, jo, moc se nestresujte a spolu se uslyšíme zase zítra večer pěkně v 6 hodin. Mějte se krásně a za chvilku třeba tohle. Gotye a Kimbra, taky Damiano David nebo Amy McDonald. Tak se mějte hezky a ahoj.
1: Knihovna Maitreya.
2: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
1: V knize Peč

0: Počuj o své démony autorka Soutrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitrea.cz.
1: Nyní i jako audiokniha.
2: Máte problém se střechou? Rekonstruujete? Stavíte? Zvolte Zlínmat. Zavedená firma již 33 let. Zaměření, realizace, izolace, žádný problém. Více na zlínmat.cz. Zlínmat. Střecha s úsměvem.
3: Vaření je strašné. Jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na
8: Firma na zážitky.cz.
9: Jsem horská gorila z Ugandy.
10: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
9: Jsem horská gorila z Ugandy.
10: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
11: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: nákupy a zábava, centrum, kde se vyhrává. To je nákupní centrum Čepkov. Sortiment všeho druhu.
1: Restaurace.
2: Kavárna.
0: A s parkováním 2 hodiny zdarma. Naše nákupní centrum Čepkov ve Zlíně.
3: Dámy, nepropásněte říjnovou soutěž s prodejnou Prisco. O 4 poukazy za 1000 korun na italské módní oděvy, obuv nebo doplňky. Prisco, oblékněte Itálii. Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
4: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
5: No, říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
5: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
6: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
5: Romantickou večeři.
6: Pobyt pro dva.
5: House running.
6: Jízdu v supersportu.
5: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
6: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
5: Nejlepší zážitky hledejte na
7: firmanazážitky.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Je 18 hodin, krátké zprávy a Veronika Burdík. Češi o víkendu rozhodli o novém složení obecních zastupitelstev. Už v prvním kole jsme vybrali 5 senátorů, čímž se vyrovnal předloňský rekord. O zbývajících 22 senátorech a senátorkách se rozhodne příští víkend. V komunálních volbách tradičně nejvíc mandátů získala místní sdružení nezávislých kandidátů. Česko je čím dál závislejší na zaměstnancích z ciziny, píše o tom Deník N. Ze zahraničí pochází už každý 5. pracovník a cizinci se vedle výroby, logistiky či stavebnictví začínají uplatňovat i v dalších sektorech ekonomiky. Velmi žádanými posilami se nově stávají Filipínci. Papež Lev XIV. Podstoupí operaci k odstranění plicního uzlu. Hlava katolické církve uvedla, že nález je ohraničený a byl odhalen v raném stádiu. Zákrok je v plánu v nejbližších dnech. A ještě omrkneme počasí. Zítra bude převážně polojasno až oblačno, výjimečně se vyskytnou slabší přehánky. Zejména na horách na severu a severovýchodě mohou být i smíšené nebo sněhové. Naměříme nejvýš 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy i více.
11: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz
8: Hit Radio Zlín.

0: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
2: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
3: Váš autorizovaný servisní partner Škoda, Samohýl Motor. Ve Zlíně, Olomouci a v Vsetíně. www.samohýlmotor.cz.

0: jsem máma, už nikdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
1: Knihovna Maitreya.
2: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
1: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
3: Nyní i jako audiokniha.
4: Koliba u Černého medvěda vás zve na podzimní zvěřinové hody. Od 9. do 25. října vyhlašujeme dny tradičních zvěřinových specialit. Nezapomeňte, od 9. října začínáme.
5: Koliba u Černého medvěda ve Zlíně. www.koliba-zlín.cz.
6: Hit Radio. Hit Radio.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: srdcovky Hit Rádia.
1: Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hit Rádiu. Hit Rádio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš. Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.

0: Ať jedeš ze Zlína na Vsetín, z Kroměříže do Uherského Hradiště, nebo jen z práce domů, jedeme s tebou. Hit Radio Zlín. Hit Radio Zlín.
1: Zlepši si náladu.

0: jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď je to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
1: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
0: Všechno, zachraňte nás.
1: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
0: O, děkuju.
1: To my děkujeme.
2: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
3: Hit Radio, Hit Radio.

0: Nejdůležitější zprávy ze Zlína a celého kraje. S námi ti nic neuteče. Zprávy od nás pro nás. Hit Radio Zlín. Hit Radio Zlín.
1: Zlepši si náladu.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you be romance.
1: Hit Radio Zlín.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
1: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
0: Všechno, zachraňte nás.
1: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
0: O, děkuju.
1: To my děkujeme.
2: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.

0: Hit Radio Zlín.
1: Zlepši si náladu.
2: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení, ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: What's up, this is Pink.
6: Jason Derulo.
0: Hit Radio Zlín.
1: Zlepši si náladu.
7: Hit Radio.
8: Ask for money.

0: Zlín Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
1: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
2: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
3: Váš autorizovaný servisní partner Škoda Samohýl Motor.
4: Ve Zlíně, Olomouci a Vsetíně.
3: www.samohýlmotor.cz.
5: Nabitej podzim u dětka. Spouštíme další světové herní novinky. Ruletu nebo blackjack si teď zahraješ živě se skutečnou krupiérkou. A nově máme i elektronické stírací losy. Herna u dětka.cz. Vždy o krok napřed.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: Máte problém se střechou? Rekonstruujete? Stavíte? Zvolte Zlínmat. Zavedená firma již 33 let. Zaměření, realizace, izolace, žádný problém. Více na zlínmat.cz. Zlínmat. Střecha s úsměvem.
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
0: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel, osobní i užitkové vozy Opel skladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
2: Nákupy a zábava, centrum, kde se vyhrává. To je nákupní centrum Čepkov. Sortiment všeho druhu.
3: Restaurace, kavárna.
2: A s parkováním 2 hodiny zdarma. Naše nákupní centrum Čepkov ve Zlíně.
4: Dámy, nepropásněte říjnovou soutěž s prodejnou Prisco. O 4 poukazy za 1000 korun na italské módní oděvy, obuv nebo doplňky. Prisco, oblékněte Itálii. Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio Zlín.
7: Zlepši si náladu.

0: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel, osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
1: Nákupy a zábava, centrum, kde se vyhrává. To je nákupní centrum Čepkov. Sortiment všeho druhu.
2: Restaurace,
3: kavárna
1: a s parkováním 2 hodiny zdarma. Naše nákupní centrum Čepkov ve Zlíně.
4: Dámy, nepropásněte říjnovou soutěž s prodejnou Prisco. O 4 poukazy za 1000 korun na italské módní oděvy, obuv nebo doplňky. Prisco, oblékněte Itálii. Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
5: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Takže to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
6: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
5: Všechno, zachraňte nás.
6: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
5: O, děkuju.
6: To my děkujeme.
7: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.

0: Přehled nestačí. Někdy potřebuješ i štěstí. Hlavou proti Zlínu. Vyhrávej každý všední den v odpolední show na Hit Radio Zlín. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Rádio Zlín.
1: Zlín Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
2: Jsem máma. Už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březtu u Kroměříže. V místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.

Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.

0: Si na jednom místě? Sleduj Facebook, Instagram a TikTok Hit Rádia. Zlepši si náladu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení, ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
1: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
2: Hit Radio.